toy na wonyina asia fa na impofremu mumbi a etisem frama a emuya din a refresh ropa na ebese efie a watimu no ma na kuchirama a wapa pa mu a etisem oja yiyi chira wo na ebese si wo watifu.